0: Atenție! E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletě mám rád, když se vozím s biciklem.